jsem ví, že jak se nepíje zelo. Mají bíne noc, jak sklad lastrý, hrem se do mě, nám je kreštý.